0: keď sa roztopí asfalt a polepí sa na ponohá. V jadre sa roztaví priamka a roztrhá zemský plášť.
1: Neustoupím řečem o počasí, úsměv ve mne dnes neuprosíš, môže sa snažiť, ja neustoupím. Hranice, ať se klidně zhroutí, já ty svý znám a neustoupím, neustoupím. Neustoupím levným metaforám, vesmíra, věčnost, to si řeš sám. Neustoupím. Můj život na to není dost dlouhý, vím, co chci a neustoupím.

jsem chtěl věnovat tu písničku už na besedě Frantovi Klišíkovi. To jsme bohužel neodehráli ten koncert, takže dneska mu to věnuju. A ať se mu daří. Ta písnička se jmenuje Pojď se mnou.

0: Alan Prekop za mikrofónom.
1: Jeho, je kapela.
2: Festivalové rádio FM.

bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3krát a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100krát. Každý večer jednou.

Oj, čaute, ahojte, vitajte a teda dobrý večer. Áno, je to tu znova, nedeľa a vaša každotýždňová istota, toto máte fakt teraz isté, Drum'n'Bassová show Signal FM sa práve začína. Ja som Lix, toto je Rádio FM, o techniku sa dnes stará Eugen, no